0: že tě poslouchají.
1: Říkej rybám, co dělat mají, říkej mořím, ať tě poslouchají. Uvěř tomu, že jsi světa pán a běž vyhrát bitvu u Lipan.

0: dětičkám. Myslí si, že tě poslouchají.
1: A jestli chceš, tak se klidně snaž a myslí si, že je vychováš. A jestli chceš, tak se klidně snaž, to ti radí z břicha ryby.

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.

neboj, mjau, potkane nic se ti, mjau, nestane své srdce klidně, otevři mě. Obložený chlebíček vezmi do svých paciček, doufám, že kila, lautko milá, porostou rychle švec, než řeknu jen.

světa. A k ňom dačo nosíš na dně, nic se neboj, nevypadne, všetko, čo doň vložíš, zostane ti tam.

0: žila v době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní.
1: Napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou.
0: Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka.
1: Pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

okvětný. Kdyby žila v době empíru, koupil bych jí šaty na míru, v kterých by vypadala anticky, aby mě milovala navždycky. Kdyby žila v době secesní, s kým by chodil mucha přece s ním,

Živíne zostane rád, čarujem, to je známe, z Katky spravím snehuliaka, z Janka trojhlavého draka, z Ferka bude skala tvrdá a z Olinky zlatá hruda. Každý ju chce mať, pričarujem rád. Potom si vyčarujem svet, svoj svet. Svet plný svoch, bez živej duše. Svet ticha, svet, ktorý mám ja rád a budem vládnuť sám. Ty si socha a ty mydlo, ty si kufor a ty vedro, z Lenky spravím hrable malé,